0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
1: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, vždyť se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo? Nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už po pátí, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák, no prostě jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to byl fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla se. A v tom já tady jedu. No. Na kokosátu nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybník a já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili, asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak je míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně, nadostřel se nám, objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefí ho na komoru, jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi jako, když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo. Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komoru. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal, teď to bylo... To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srdce to tak jako proletilo, ten srdce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srdce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. My jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat. Víte, pane hrabě, já ho mám moc rád. No, pan hrabě Kinský to byl, no ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju. To je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím. Ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný. Ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč. A tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit, jo. Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až... To byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a oni říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo tom, a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkali, když se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že jim to podařilo ulovit a pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. Jako my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme v obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený a zase říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost a oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola.
2: Já jsem mu furt říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na tom. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. To měli, tam měli Vánoce lidi ten den prostě na, to, na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo? On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval. Jo. A tak on mě teď osvicuje furt. Jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. On tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to je, má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo. Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, že jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už by to měl být?
2: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
1: A prosím tě, milenko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích. To by bylo, aby nějakou řeč z toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
2: To by mě nevadilo. Finština, ta je tady taky. Hlavně, aby to byl odborář.
1: Milenko, víš, že to majitel olivových plantáží, tak patrně nebude odborář, to dá rozum, ne?
2: Ale tenhle světový tlumočník, ten je hlavně pro odboráře. Podívej se tady třeba, no, zotavovna závodní odborová.
1: Je česky,
2: no, no ano, ale tady, koukej, finsky. Ampatyhyndysksen lomakotina. Nebo turecky. Dinlemne evi birmjusus. No, tady. Práce, bezpečnost, produktivita. Finsky. Tyjeven suojelu.
1: A parahohikotitatis.
2: Ne, řecky. Tady turecky. Güvenlik, verimliklik, no.
1: To je nepříjemný, aby se neurazil, to bychom potom místo na ostrov mohli taky na Capri do Třeboně. No.
3: Promiňte, prosím, ale tady obsazí, no.
1: Jak to?
3: No, rezervé, velice důležité.
1: No, to je rezervé pro nás.
2: Ano.
1: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince, na Itala.
2: Ano.
1: Jednoho
3: no,
1: Itala.
3: Pardon, no. To je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
1: Co?
3: Na velmi dobrý vínek.
1: No, my jsme skromní.
3: To tady Cinzano, Rufino.
1: No, tak to ne, to.
3: Nebo Chianti. Máme i mozo.

0: korunu.
1: No počkejte, Lze. No, tak, no tak jo.
0: Výborně, prosím. Lze. Hned dám jednu chlavínku chladit. Jo, jsem tady, ano?
1: Dobré, hezká paleta, co?
2: No, to se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě.
1: No,
2: nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Chceme na kapli, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
1: No to nejde, ale už to vysíme třeba tisícema, víš?
2: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit.
1: No,
2: já bych ráda taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo kožich. Kožich.
1: To bude on.
3: Buongiorno, signorina. Buongiorno, signora.
1: Giorno.
3: I capisco italiano? Muy inconobar percuto mineralo di apetico. No.
4: Per favore.
3: Per favore.
4: Ya parlo più adagio.
3: Adagio. Oh, ver la metine, da ver algoniaca. Ya brillanto, setski rozumela. Ya neale nemu. Ya vicisci ya
4: Italiano.
3: Italiano, una perfecta.
1: Poslyšte, ale vy umíte tedy báječně český, pane.
3: Escusa, ya Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, y tanto il credo ti ledomedo. Aromatico pistacia.
4: Pistacia.
3: Fabriko.
1: Já jsem Ženíšek Václav, taxíky Praha, taxíky.
3: A víš, čapito.
4: Ženíškova.
3: Osole mio.
1: Poslyšte, pane Mortadella.
3: Mortarello. Quanti pencio.
1: Já jsem slyšel listo pana Pazderi.
3: Oh, sì. Tulito. Amico Pastiero.
1: No tak ten
3: privato.
1: Amico Pastiero, Pastiero
3: hovoril.
1: Amico Pastiera, on nám jako důvěrně řekl, že byste byl ochoten nám propůjčit na kapri vaši haciendu, tedy tu vilu. A že prý to dáte jako
3: písem.
1: Hotely jsou u vás drahý, takže my jsme si to mysleli.
3: I to oficiálo.
1: Jo.
3: Adresore comandore.
1: Dobrý den, já děkuju.
3: Maje, pane Matamora. I capri moje haciendo. Il vileto taxico vanera haciendo gratis. Gratis.
4: Grazie, signorina. Grazie.
3: La mia compagniera più la sia.
4: Io voglio...
3: Sprechen Sie Deutsch? Nein?
4: Italiano.
3: Ja, Italiano. Auch, ja.
4: Le svetro.
3: Ah!
4: Felice!
1: Se to se modlíš, nebo se ho ptáš něco? Já tomu nerozumím.
3: No, ma fresco, nieto, ace, maro, e trabiesco, ma more mai haciendo, vi, mua, hostitutka.
4: Ah!
3: E vi hostesco, hacienda, all'esseto grato i casacink.
4: Casacink.
3: Mia lira casacink.
4: Jde to na jeho účet, tak dej mu ty peníze.
3: A ta účet je ta naša. Bacha.
1: Jo, tohle to je prima vineta.
3: Prima, mose, svarce, kance. Je to brat, se pije Marka. Dobrá. Molim.
4: Grazie.
1: Prosím já jsem pan Paz...
3: No vyšší hlavní penisa, no.
1: Pan Pazdera nám taky naznačil, že při vašem pobytu jako v Praze, že byste nepohrdnul...
3: Kostvaročenča,
1: činča. Našema korunama.
3: Vylira a koruna.
1: Já bych nerad urazil samozřejmě.
3: Neurazíte.
1: Když se neurazíte.
3: Ne. Na revanč. To dobrý obchod.
1: No,
3: i komerciála, presta, no. Vy prijela... Vuestra taxi da Capri i v mia hacienda vyšila ako milionára.
1: Ne.
3: No. Multimilionára. Vy Marcello Mastroianni la grande. I vy Sofia Loren.
4: Počkej. Já se prosím tě, grazie. Jestli ty věci, které si koupil, se tam dají nějak zpeněžit.
1: Dovolíte. Já jsem nakoupil určité zboží, aby jsme si tam jako přilepšili. Myslíte, že na ostrově bude zájem? Jako...
3: Zboží. Materiál.
1: Produkty.
3: Produkty. Ala. Je is ala.
1: Fabrikáta.
3: All'affio moderato, cosa, cosa? Oh, ostia!
2: Ma cosa? Come tahat taxi do Italia, cosa?
5: Non c'è più l'angolo.
3: Alistia, cosa, cosa?
1: I biste, cosa? I biste dovolili, se ne kupil troje housle.
3: Housle?
1: Housle, no, tak je to. Jak se to...
3: Ah,
1: Paganini.
2: Viola!
1: Krem na boty Globino, to je výborná marka.
3: Globino, a s tím máš jáda.
1: A knoflíky, jak se to řekne italsky?
3: Gombíky.
1: A diamanty mám.
3: Diamanto, grande diamanto.
1: Ne, nařezání skla.
3: A fenster
1: diamanto. Mám to za 3000.
3: No, je tutta rozmanito. È tutta interessante materia.
1: Io?
3: E vi, molto, molto, ya era il libro, i denara, mozza penisa.
2: Doleva di tutto, si beve me pucku, to si
3: muge ci koupi. Ne, vitama, mozza penisa, curico.
1: Mi muge una comida, se.
2: Ne muge ci koupi.
3: No, e a esta misa, ya vi, se me termina, TV na Capri e ta Julieta.
1: No jo, to je jasný.
3: Augusto, i Julieta, ne.
2: Augusto, v Juliáně to já mám
3: pištěk. Oj, Juliano, močato, moc vrvka komarašky. Augusto, je to perfekta sezóna.
1: Tak mi přijde v Augusto, tak to je nejako na betonito. Augusto, na betonito. No tak na zdraví, jak se říká u nás tady, jo, Italiano.
3: Cinque. Na ten, na zdravíčko.
6: Vy jste Cesaro Mortarello?
1: Já? A ne, co má být?
3: Iliu, Cesaro Mortarello.
6: Jste začen, půjdete se mnou.
3: Začen.
1: Moment, co to má znamenat? Počkejte,
3: co je to začen?
6: Mafie, pašování drog.
1: Co to?
6: Vy toho pána znáte?
2: Ne, vůbec ne. Známý? Ne, vůbec nic. Náhodou si přisedl, ano, že?
1: No, trošku
6: nezakou. Budete se mnou, račte.
3: Vy začen a já mafia.
6: Prosím.
3: Vy to nemáte pořádka v hlavách. Cesaro Mortarello, dottore, da universitaro. Můj tata, mafio, to prosto. No a já ne,
6: Prosím, mafia.
1: Pro pána Jana za 3000 housle, gombíky, diamanty na sklo. Co s tím budeme dělat?
2: 3000 na mafii. Já se snad zblázním.
1: Co to?
2: Já
0: prosil bych, pardon, vyrovnat účet vážení, ano?
1: Ještě tohleto.
2: Pláč.
1: No,
3: poslední, ty jsi mi dál, když jsi vedal dolů, tady mě povídat, já neznám. Co?
6: No dovol, tady máš ten rybářský lístek a v půl čtvrtý mě zatneš v Alkronu, jo?
3: Jo.
6: Já tam mám jednoho kozena, který chce za 5 tácu na Kanárský ostrov.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, vy, pane, co to chce za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohor ta moje, to byste koukal. Já říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jim říkám Dáša Šám, až to víte, to je tajný, jo. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
1: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt, tady na plakátě. Všiml jste si?
3: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou sehráte. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte zároveň.
2: No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
2: Chcete poradit, že jo?
1: Ano. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa má takovýho pejska, malýho, takhle malinkýho pejska, tak má, je jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Je to jako bílý.
2: Dost!
1: Zároveň si klidně můžete nechat.
2: Dášo, domů!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou, soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
1: To je brácha. My jsme dvojčata.
0: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jiná?
1: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
0: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
1: Děkuji, vyřídím.
0: A rozumíte si s bratrem?
1: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, u ně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
0: Pardon, co jste říkal?

0: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudruvi Ráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky povouřila ta anekdota, pro jaký je rozdíl mezi ženskýma mouchama, že prej mouchy otravují jenom v létě, jo? Tak je, tak vážím, přátelé, vám, jestli vůbec v tom najdete nějakou pointu, já nevím, jestli jste slyšeli, asi těžko, že tam se nedostanete, ale anekdotu, jak to bylo, jo, co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda teď vůbec... A intelektuálové jsou tady, rozumějte. Mimochodem, znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? No, pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že jo? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že a psala na pohlednici domu rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmlátil ksír o strom, že? Nebo krásnou hádánku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Nebo ještě jednu takovou hezkou dětskou hádanku jsem slyšel na pískovišti. Co to je? Je to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Také je ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, pojďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořech, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že jo? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště. Cizinka, že co šla po Václaváku v takovým tom šátku květovaným a potkala jinou cizinku, která měla takhle v nějakém hadru malý dítě, že jo, na břiše, a bylo to asi v 10 večer a ta druhá se jí ptala: prosím tě, kam jdeš? A ona říká: na ples do Lucerny. A říká: a proč máš to dítě? A říká: to je do Tomboli, jo, tak.

třeba se mi hrozně nelíbí tenhle hloupá anekdota, jak přijde ženská do pizzerie, chce si koupit pizzu, mi takhle dá tu pizzu a ptá se jí ten prodavač, jestli to chce rozkrojit na 4 díly nebo na 8, a ona říká jenom na 4, že by 8 nesnědla, že? Vážím, nebo se mně hrozně nelíbí ta hloupá hádanka, že proč musí mít žena vyšší inteligenční kvocient než kůň, když jdeme jít schody, aby nevypila kýbl, že jo? Taky nevím, co na tom smíchat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídá, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahral bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. Já pás ovce. Já pán, vy jste mě potfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý potfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, pač my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to jamu. Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará Vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu, že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel, půl hodinu. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. Úplně stejný. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panský lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, stric Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl šestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop. On tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli, Sovákovi nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak... A čo to je drevokocůr, páno? Vám to mám Slovákům vysvětlovat? To je přece po vašem veverka. Paní, u nás je to veveruška. No on byl strašnej postrach. On prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky, baba tam zbyla borůvky a lekla se střílí, Johan utekla, tam on byl. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to, no.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Budeme dál.
2: Jakou nemocí momentálně trpíte?
3: Mám horečku 6 nedělí.
1: To už je, trošku to přehnal, malinko.
3: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je Guinnessovko.
2: Kolik máte dětí?
3: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, má 4 kousky.
2: Mě to baví.
3: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
3: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla se mnou, to nechtěl. Jo.
3: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malová.
1: Proč zubatý?
3: Prosím?
1: Proč zubatý?
3: Vím já.
1: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý? Kačenka je normální dítě.
3: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva proti...
3: Za nožičky.
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? To je... Ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám půl metru v rohu došla drátinka. Jestli... No, nic.
3: Holka si brouchí jako bobřík řezáky.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky, kdo vládne, tak to není v pořádku.
3: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkové vodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava. Pomaz, vymaš...
1: Vypatlaná.
3: Ne.
1: Vymaštěná.
3: Pomazaná.
1: Pomazaná.
3: Máme i vlastní krušnohorský fernet, přátelé. No jo. Vy jste chtěli stát členy velkové vodství, můžete? Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
3: Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhorský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
3: To je pochvala.
1: Ano.
3: Jaký divný.
1: Pane Náhorský, vystudoval jste nějakou školu?
3: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
1: No.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Farář se ptá na hodině náboženství dětí. Děti, kdo chce jít do nebe? Hlásí se všichni, kromě Pepíčka. A proč ty do nebe nechceš? Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů.

0: nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrart?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Voliči v Česku začnou dnes ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic. Zhruba třetina z nich o obměně senátu. Hlasy může volič křížkováním rozdělit mezi celou stranu nebo jednotlivé kandidáty. Lidé mohou hlasovat dnes do 22 hodin nebo zítra od 8 do 14 hodin. Sebou musí mít občanku, pas nebo aplikaci e-doklady.
5: Co se děje v kraji?
6: Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku má novou sokolovnu, která bude kromě sportovců sloužit i domu dětí a mládeže. Město jí postavilo místo téměř stoleté sokolovny, která byla ve špatném stavu. Za novou stavbu včetně vybavení vydá okolo 95 milionů korun. Kraj na projekt přispěl 25 miliony. Belgii dnes a v pondělí ochromí stávky a protesty pořádané odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům prosazovaným belgickou vládou. Dnes má být narušena veřejná doprava v Bruselu i ve zbytku země. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti. David Pastrňák se dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře jeho týmu nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník před sezonou zvolený za kapitán na Bostonu měl z předchozích 4 utkání NHL na kontě jen 2 asistence.
5: Rádio Jihlava
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Přemýšluje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se báječně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Výstava na stromech představuje ganské kakao. Výstava na stromech v parku VŠP je přibližuje život ganských pěstitelů kaká i fungování Fairtrade. Do 10. října se park Vysoké školy polytechnické Jihlava proměňuje v galerii pod širým nebem. Výstava na stromech ganské kakao přibližuje podmínky, ve kterých vzniká jedna z nejoblíbenějších pochoutek i pozitivní změny, které pěstitelům přináší systém Fairtrade. Výstavní panely se věnují také fungování trhu a regulaci, poklesu produkce způsobenému klimatickou změnou nebo nízkým příjmům pěstitelů. Přibližují rovněž riziko ztráty pitné vody a dopady těžby zlata, která má v některých oblastech Ghany závažné následky pro životní prostředí i místní obyvatele. Součástí výstavy je také představení systému Fairtrade a jeho přínosů pro zapojené pěstitele. Výstava ganské kakao tak nabízí pohled na běžnou tabulku čokolády a ukazuje, jak složitá může být cesta kaká od pěstitelů až k výslednému produktu.

0: kalendárium Rádia Jihlava.
1: 9. říjen v kalendáři, rok 1921, premiéra Janáčkovy symfonické básně Taras Bulba v Brně v tento den. V roce 1929 byla zaregistrována nová značka československých motocyklů Java. Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer. V roce 1931 proběhlo první rozhlasové vysílání ze záznamu na voskové desce. Byla to reportáž z fotbalového utkání Československo-Jugoslávie. V roce 1929 se narodil herec Vladimír Menšík. V roce 1940 britský zpěvák, skladatel a kytarista John Lennon. A zajímavé je, že v tento den, ale v roce 1975, se narodil také americký zpěvák a kytarista, druhorozený syn právě Johna Lennona, Sean Lennon. Hezký

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starší paní se rozplývá nad kočárkem. A jaké je to krásné miminko. A jaké má krásně velké oči. No to ano, říká pyšný otec. A čím víc přitáhnu šálu, tím jsou ty oči větší.

0: víme, co se děje v našem kraji.
1: Desátý měsíc v Jihlavské knihovně patří literatuře, dětem i přednášce o nebezpečných chemických látkách v kosmetice, hračkách a e-cigaretách. Říjen v městské knihovně Jihlava nabídne pestrý program pro dospělé i děti. Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti a výstava fotografií. Na své si přijdou právě také hlavně děti. Probíhá totiž dlouhodobá čtenářská hra Lovci perel, která potrvá až do konce května příštího roku. Říjen patří také těm, kteří se chtějí něco nového naučit. Pokračuje kurz Book Talk, angličtina s knihou v ruce, kurz šití pro radost a užitek pro děti od 7 do 11 let. Pokračovat bude také kurz kaligrafie jako meditace v pohybu, který probíhá až do listopadu. Kompletní program a podrobnosti k jednotlivým akcím najdete na webu Městské knihovny Jihlava.

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Zlatíčka, tak tohle je otázka přímo na vás, holky a kluci. My se vás ptáme, proč se musíme umývat.
2: Aby jsme nesmrděli. Aby jsme byli čistí. Aby jsme neměli veliký bacily. Aby nám nesmrděly prcky a pipky. Aby jsme nebyli špinaví. Protože aby jsme nebyli špinaví, aby nám nesmrděly prcky.
3: Aby jsme taky v rukou neměli bacily.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
11: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
12: Přeji hezké ráno. Hasiči včera zhruba hodinu před půlnocí uvolnili kamion, který ve středu večer uvázl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky.
11: Co se děje v kraji?
12: Nedostatek nájemních bytů trápí samosprávy v celém Česku. Napříč regiony jsou nejpotřebnější startovací byty pro mladé a rodiny. Jejich počet by chtělo navýšit 57% respondentů. Startovací byty pro mladé lidi a rodiny označil za výraznou potřebu na Vysočině 660%. Modul společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou včera přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Zpět na Zemi jsou tak po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici. Jejich návrat živě vysílala NASA. Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3-6-0 a postoupila do semifinále. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na světovou pětku Miru Andrejevovou z Ruska.
11: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
11: Jsme tady s vámi.
13: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádio Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, hezký den.
11: Rádio Jihlava, 101

0: Tam na Jihlavsku.
1: Už vás veme za zábavou. Divadlo Viola a představení Jana bude brzy sbírat Lipový květ. Divadlo otevřených dveří, sbírku milostných básní Jana bude brzy sbírat Lipový květ, v níž se vyrovnává se ztrátou milované osoby, vydal Miloš Doležal krátce po smrti své manželky Jany. Jeho poezie je jímavá, nevšak výhradně truchlivá. Autor vzpomíná na radostné okamžiky seznámení, svatbu, chvíle společného života. Literární dílo dává naději, že silný vztah nekončí nutně smrtí, že své blízké ve skutečnosti nikdy nestrácíme a že je láska nedílnou součástí našich životů. Zveme vás dnes na 19. hodinu. Užijte si to a hezký den.
0: Kam na Jihlavsku?
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za

A tak to všechno rychle uteklo, už tady máme závěr tohoto týdne a tím pádem také dnešní pátek 9. října. V kalendáři je dneska Štefan nebo taky Sára. Jestli Štefany anebo Sáry znáte, tak jim nezapomeňte popřát. A my vám teď přejeme skvělý poslech, dobré ráno, příjemné vstávání, jste s Rádiem Vyvolá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co musí v životě udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a splodit syna. A co musí v životě udělat žena? Zalévat strom, uklízet dům a starat se o ty dva pitomce.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Nové P plus R parkoviště u centrálního dopravního terminálu si řidiči oblíbili a během pracovních dnů bývá velmi vytížené. Připravují se další parkovací kapacity v bezprostředním okolí terminálu. Na druhé straně okružní křižovatky u starého skladiště vznikne další parkovací plocha P plus R pro 30 aut. Sloužit bude několik let, než v tomto prostoru začne výstavba další etapy centrálního dopravního terminálu. Parkoviště P plus R fungují v režimu od pondělí do pátku zdarma, přičemž řidiči na nich mohou stát maximálně 24 hodin. Další novinkou bude 5 míst Kiss and Ride na slepé komunikaci směrem od skladiště. Řidiči je využijí pro rychlé a bezpečné vysazení nebo vyzvednutí cestujících, aniž by svými auty blokovali ostatní provoz u terminálu. Možností parkování v okolí terminálu ještě více. Kolem parku legionářů je téměř 60 míst ve fialovém režimu. První 2 hodiny jsou zdarma.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: finish tohoto pracovního týdne a tím pádem také dnešní pátek 9. října. Přejeme hezký den, dobré ráno, za chvíli také příjemné dopoledne a prožijte třeba celý den a potom i víkend s Rádiem Jihlava. My vám pro dnešní pátek také posíláme motto pro dnešní den. Pokud jsou lidé dobří jen proto, že se bojí trestu a doufají v odměnu, pak jsme opravdu ubohá parta. Mějte se moc hezky, užijte dnešní pátek i další volné víkendové dny, jak jinak než s Rádiem Jihlava a hlavně s našimi hity, ať se dobře poslouchá. Právě teď vám pěkný den a příjemný poslech přeje Zbyněk Loucký. Mějte se moc hezky.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: to bylo chytrý koupitelku v Datártu.
1: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
0: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Voliči v Česku začnou dnes ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic. Zhruba třetina z nich o obměně Senátu. Hlasy může volič křížkováním rozdělit mezi celou stranu nebo jednotlivé kandidáty. Lidé mohou hlasovat dnes do 22 hodin nebo zítra od 8 do 14 hodin. Sebou musí mít občanku, pas nebo aplikaci e-doklady.
5: Co se děje v kraji?
6: Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku má novou sokolovnu, která bude kromě sportovců sloužit i domu dětí a mládeže. Město jí postavilo místo téměř stoleté sokolovny, která byla ve špatném stavu. Za novou stavbu včetně vybavení vydá okolo 95 milionů korun. Kraj na projekt přispěl 25 miliony. Belgii dnes a v pondělí ochromí stávky a protesty pořádané odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům prosazovaným belgickou vládou. Dnes má být narušena veřejná doprava v Bruselu i ve zbytku země. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti. David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře jeho týmu nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník před sezonou zvolený za kapitán na Bostonu měl z předchozích 4 utkání NHL na kontě jen 2 asistence.
5: Rádio Jihlava 101.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě pocítím. Už ne.

Ladíte rádio Jihlava, ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné ulice, ve většině těchto míst bude rychlost snížená na 30 km v hodině. Parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem je zklidnit dopravu a zpřehlednit parkování. Teď další muzika. Small.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Uprostřed hospodské rvačky se ozval rezolutní hlas majitele. Tak, mládenci, ještě každý pár facek a konec, musíme zavírat.

0: chytřejší než rádio.
1: Když vám někdo řekne drž klapačku, víte, co máte vlastně držet? Klapačku museli držet pracovnice při výrobě tvarůžků. Jednalo se o dřevěný nástroj, který se dříve používal k ručnímu tvarování této olomoucké speciality. Do klapačky se vložil tvaroh a dřívka sklapla. Pracovnice museli opakovaným klapáním vyrábět tisíce tvarůžků za šichtu. A tak není divu, že v dílně nebylo slyšet vlastního slova. Proto když chtěl někdo něco říct, začínal slovy drž klapačku. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoologické zahrady. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě kolem 350 milionů. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Radnice předpokládá, že na tyto investice získá dotace. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme.
2: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Skonto nábytek.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký pátek. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem.
8: Jihlava aktuálně.
9: Jihlava zkouší psí pisoáry. Možná jste je už zahlédli u kostela svatého Jakuba nebo na konci Benešovy ulice naproti parku Gustava Mahlera. Jde o nové prvky, které mají psy přirozeně lákat k tomu, aby značkovali právě na jednom určeném místě a nemočili na fasády domů nebo městský mobiliář. Spojené státy neobnoví útoky na Irán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda íránských přístavů však bude pokračovat. Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu.
8: Sport.
9: Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Sparta prohrála 4. z posledních 5 utkání. Doma má na kontě jedinou výhru ze 4 startů. Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů a Pražany zdolala ve vzájemných kláních po 3. za sebou.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, Žďár nad Sázavou připravuje zásah do parku Farská Humna. Více za chvíli.
8: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Ve Žďáru nad Sázavou město připravuje zásah do parku Farská humna, který je u řeky blízko náměstí. Na rozlehlé zelené ploše přibude 72 stromů i mobiliář. Upravená bude síť cest, zlepší se přívod elektřiny potřebné pro akce, které se tam konají, a postaví se toalety. Na zakázku s předpokládanou cenou kolem 29 milionů bez daně dostalo město dotaci, vybírat bude zhotovitele prací. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá jeden policista druhému. Už jsi slyšel, že náčelník se otravil alkoholem? Vážně? A proč pil otravený alkohol?

Krásné páteční dopoledne z Rádia Jihlava přeji. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Více za chvíli.

0: Hezké dopoledne z rádia Jihlava přeji. Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum a hotový má být do konce roku. Dodavatele na stavbu domu chce úřad začít hledat nejpozději na konci října, aby se mohlo začít stavět příští rok. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším opět v pondělí v 9.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Skonto
9: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
11: Přeji hezký den. V kuřecím masu z Lidlu našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující onemocnění salmonelóza. Letos jde už o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi. Nemocí se například nakazily stovky žáků a vyučujících ve školní jídelně v Praze Újezdu nad Lesy.
10: Co se děje v kraji?
11: Mimořádný zájem veřejnosti, prázdné přepravky a celkový výtěžek 353 284 korun. Tak by se dal shrnout letošní ročník tradiční sbírkové akce Koláč pro hospic, která proběhla ve středu 7. října. Dobrovolníci z Koláči vyrazili do ulicí Hlavy a Třeště, do místních nemocnic, škol, firem a dalších institucí. Celkem se rozebralo téměř 6 000 koláčů. Na sbírce se podílelo asi 70 dobrovolníků a pracovníků jihlavské charity. Slovenští zdravotníci přesunuli malá siamská dvojčata do běžné nemocnice v Popradu. Skončila tak jejich hospitalizace v bratislavském specializovaném zařízení, kde byla od narození letos v červnu. Termín dříve oznámeného oddělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii zatím nebyl stanoven.
10: Sport.
11: David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře hokejistů Bostonu 6-1 nad Utahem, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Nový kapitán Bruins včera odehrál jasně nejlepší zápas v začínající sezóně NHL. Z předchozích 4 utkání měl na kontě jen 2 asistence. První gól v sezóně vstřelil také Adam Klapka. Jeho Calgary ale prohrálo doma 3-7 s Colorédem.
10: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
10: Jsme tady s vámi.
12: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové. Máme tentokrát 9. října. Taky je pátek, krátce po 11. hodině, a tak jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a co nás všechno dneska čeká, co nás nemine, tak se třeba dozvíme, že došlo k dalšímu útoku ve škole. Tentokrát to bylo v Polsku. Nebo se podíváme na víkendové počasí. A samozřejmě nás čeká spousta dalších zajímavostí a perliček. Tak si na všechny ty informace určitě počkejte. Já vám přeji dobrý den, vydařený pátek, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
9: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Její odkaz žije dál. Anička Slováčková, která loni v dubnu podlehla nemoci, se ještě před smrtí stala patronkou nového charitativního kalendáře pro rok 2027. Na křtu ji zastoupil otec Felix Slováček. Kalendář se moc povedl a Anička by na něj byla určitě hrdá, dodal Felix.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Bouřný vítr stromky dnů ohýbá.
0: Ivana Bartošová je o několik minut starší sestrou Ivety Bartošové. Žije ve Švýcarsku, kde ji občas navštěvuje i její synovec Artur Štajdl. Tento týden se ale objevila v Česku, aby převzala ocenění za svou zesnulou sestru. Česko a Slovensko hned tak neopustí. Čeká jí totiž turné.
2: Rádio Jihlava.
0: V Superstar bylo hodně smutno. Eva Farná, která usedla v porotě po boku Jakuba Prachaře, Pavola Habery a rapera Kalina, musela kvůli kolapsu vynechat nejen jeden, ale hned dva díly. Její nepřítomnost byla pořádně znát. Soutěžící byli zklamáni a kolegové nevěděli, jak dál.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Holič se po ostříhání ptá zákazníka. Je to tak dobře? A zákazník, trochu delší, prosím.

0: Máme dneska pátek, je 9. října, vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se teď půjdeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. A jsou to Štefan.
1: Co je?
2: Štefan.
1: Štefan.
3: Zdravo, chlapci, ako se to žijete?
0: Sára, Sibyla, Denis, Dionýs a Dionýska. Ale taky Diviš, Ginter, Gunter a Günta. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší. No a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten má pro vás na tuto chvíli připraveny dvě pranostiky. Jedna říká, na svátek Štefana si chravo od rána. Nebo v den svaté Sibily mraky na nebi přibyly. No a pak je tady ještě má svátek Denis, ale tady mě nenapadá žádný rým. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a na Rádiu Jihlava už teď další hit za hitem.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
8: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Skonto nábytek.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
11: Vítejte u zpráv. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem.
10: Jihlava aktuálně.
11: Nemocnice Jihlava připravuje den otevřených dveří porodnice, který se uskuteční 10. listopadu o 14 hodin ve velké zasedací místnosti Nemocnice Jihlava. Akce je určena především nastávajícím rodičům, kteří se chtějí seznámit s prostředím jihlavské porodnice a získat praktické informace o průběhu péče před porodem, během něj i po narození dítěte. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší zahájil celorezortní iniciativu, která má zkoumat a dokumentovat zdravotní problémy hlášené po očkování. Iniciativa je nejnovějším krokem Kennedyho, který roky zpochybňoval bezpečnost vakcín. Před nástupem do funkce založil organizaci proti očkování a usiloval o změnu ve federální očkovací politice.
10: Sport.
11: V procesu týkajícím se úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony požaduje obžaloba tresty odnětí svobody v rozmezí od 4 do 12 let pro 6 zdravotníků, kteří se podíleli na péči. Státní zástupce je viní ze zabití z nedbalosti. U soudu v Argentině prohlásil, že chaotická organizace vedla k zanedbání péče a Maradona byl ponechán svému osudu.
10: Rádio Jihlava.
12: 101.1 FM.
10: Jsme tady s vámi.
13: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska to budou záhorácké závitky, tak si na ně počkejte. Čeká vás to už za malou chvíli. Mezitím vychutnávejte další hit na vlnách 101.1 FM.
10: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Máme pravé poledne, dámy a pánové, a tak je pro vás na rádiu Jihlava teď připraven další recept. Budou to horácké závitky. Vepřovou krkovici nakrájíme na přibližně centimetr tlusté plátky, přes potravinářskou fólii je rozklepeme do tenka, cibuli nakrájíme nadrobno, česnek nasekáme a přidáme také anglickou slaninu, tu nakrájíme na kostičky. Kysané zelí to necháme okapat, no a část určenou k pečení se závitky nakrájíme najemno. Plátky masa osolíme, opepříme a potřeme hořčicí. Na každý plátek položíme plátek anglické slaniny a část kyselého zelí. Kraje masa pak přehneme přes tuto náplň a plátky srolujeme, stočíme do závitku a závitky zajistíme jehlami nebo párátky. Závitky zvenku osolíme, opepříme a obalíme v hladké mouce. V pečící nádobě remosky rozehřejeme sádlo a závitky na něm ze všech stran opečeme do zlatova. K opečeným závitkům pak přidáme cibuli, česnek, slaninu nakrájenou na kostičky a zbylé kyselé zelí. Podlijeme vývarem, přiklopíme víkem remosky a pečeme přibližně 45 až 60 minut, dokud není maso měkké a na povrchu opečené.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Farář se ptá na hodině náboženství dětí. Děti, kdo chce jít do nebe? Hlásí se všichni, kromě Pepíčka. A proč ty do nebe nechceš? Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů.

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. No a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Další prosím. Tak co to bude, pane?
3: Dobrý den, dejte mi 50 kondomů.
2: Ano, a budete k tomu chtít i papírovou tašku?
3: Ne, já myslím, že zas není tak škaredá.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tak nás čeká víkend, ovšem tentokrát po delší době už to nebude počasí babího léta, ale spíše pravé podzimní počasí. Přes naše území totiž přešla studená fronta, za kterou se citelně ochladilo, no a teď se přidají k tomu ještě srážky. Proměnlivé a chladnější počasí pak vydrží také o víkendu. Zlepšení by mělo přijít až během příštího týdne.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.

Alla. Oh yeah.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Hezké odpoledne. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisíc řidičských průkazů. Lidé by si je proto měli zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online přes portál dopravy. Období, po které je řidičák platný, je v současné době nastaveno na 10 let. Rezort dopravy chce platnost prodloužit na 15 let.
4: Co se děje v kraji?
5: Téměř 3 metráky váží dýně, kterou vypěstoval Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Rozhodně nejde o náhodu. Pěstitel šel za novým českým rekordem cíleně. Rostlině na jaře dokonce ohříval půdu topným kabelem a celé léto jí dopřával pořádnou zálivku s hnojivem a plodu vytvořil písčité lůžko. Modul společnosti SpaceX se 4členou posádkou mise Crew 12 přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici. Jejich návrat živě vysílal americký národní úřad pro letectví a vesmír.
4: Sport.
5: České fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Příjemné teď už odpoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvilku vás čeká čerstvé bulvární okénko a v něm se dozvíme něco o Petru Jandovi. Tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím si vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
4: Rádio Jihlava 101.1.

Zpěvák Petr Janda svlékl se u bazénu a schytal bídu. Vítejte v bulvárním okénku. Letošní babí léto je jako vystřižené z učebnice meteorologie. A zvláště, když máte na zahradě bazén, jako má Petr Janda. Mám tam vlézt? Optal se frontman Olympiku fanoušku na

sociálních sítí a hned se strhla velká mela. Vlezl jsem a nádhera, léto ještě nekončí, pochvaloval si následně Koupel, 84letý Petr Janda, který přitom ani v nejmenším netušil, jakou bouři tím na sociálních sítích vlastně vyvolá.

Je to kruh souznění, je to splynutí dvou různých částí vtělení, je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění, je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Farář se ptá na hodině náboženství dětí. Děti, kdo chce jít do nebe? Hlásí se všichni, kromě Pepíčka. A proč ty do nebe nechceš? Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů.

0: Hezké páteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Ve škole v jedné polské obci ve čtvrtek ráno jeden z žáků nožem zabil 37-letého školníka a další dva dospělé zranil. 15-letého podezřelého policie zajistila. O útoku jako první informoval polský ministr vnitra. Čtvrteční útok se odehrál pouze den poté, co na učilišti v polské Ostrolence 19-letý učen mačetou zranil 9 lidí a posléze i sám sebe. A taky potom, co se odehrál podobný útok ve škole na Slovensku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 9. října. Čas je neúprosný a i dnes mi ukrojil přesně tolik, kolik měl. No a v tuto chvíli už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit, pozvat vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím a popřát vám hezké poslouchání s Katkou na Rádiu Jihlava. Čau, bas fugas!
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Skonto nábyte.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký pátek. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem.
7: Jihlava aktuálně.
8: Jihlava zkouší psí pisoáry. Možná jste je už zahlédli u kostela svatého Jakuba nebo na konci Benešovy ulice naproti parku Gustava Mahlera. Jde o nové prvky, které mají psy přirozeně lákat k tomu, aby značkovali právě na jednom určeném místě a nemočili na fasády domů nebo městský mobiliář. Spojené státy neobnoví útoky na Írán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda íránských přístavů však bude pokračovat. Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu.
7: Sport.
8: Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Sparta prohrála 4. z posledních 5 utkání. Doma má na kontě jedinou výhru ze 4 startů. Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů a Pražany zdolala ve vzájemných kláních po 3. za sebou.
7: Rádio Jihlava
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Máme po druhé hodině odpolední, díky Petře, co je nového a taky víme, že pro tým Horácké arény půjde o opravdovou, náročnou, provozní a zatěžkávající zkoušku. Co se bude dít, prozradím během chvíle. Dobré odpoledne.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Na Rádiu Hlava teď vyrazíme do Horácké arény, kde se ověří a vyzkouší, jak je připraven tým této arény, který vlastně před rokem začal fungovat, na to, aby se vystřídali různí interpreti, protože od zítřka až do 10. října zažije Horácká arena nejnabitější týden od svého otevření. Tři velké produkce, tři úplně jiná pódia a tisíce diváků z celé Vysočiny. Bude to opravdu zatěžkávající zkouška. No, aby jsme taky u nás v hlavě zjistili, že velké show nemusí být jenom v Brně, v Praze nebo v Ostravě, ale i u nás v hlavě. Celý ten maraton začíná zítra, kdy od 19 hodin je tam muzikál Děti ráje. Potom rychlé střídání, protože v úterý 6. října ve 20 hodin tam přijede skupina Kaba se svým turné 2026. No a tečku za tím maratonem udělá v sobotu 10. října koncert Lucie Bílé v rámci turné Obyčejná holka. Ano, Lucie tam bude slavit svoje životní jubileum. Zvukové aparatury, kilometry kabelů, z kamionů do kamionů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co musí v životě udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a splodit syna. A co musí v životě udělat žena? Zalévat strom, uklízet dům a starat se o ty dva pitomce.

0: Na Rádiu Hlava se půjdeme podívat do Telče. Proč právě tam? No, protože máme dobrou zprávu pro rodiče a rodiny z Telče a okolí. Včera zahájila v prostorách polikliniky Telč provoz nová ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. O malé pacienty se bude starat paní doktorka Zuzana Tebešová společně s dětskou zdravotní sestrou paní Ludmilou Zabloudilovou. Vznik nové ordinace významně podpořilo město Telč, které dlouhodobě usiluje o zachování a rozvoj dostupné zdravotní péče pro své obyvatele. Nová ordinace sídlí ve druhém patře polikliniky Telč na adrese Masarykova 30. No a ta registrace nových pacientů už byla zahájena a kapacita je však omezená, takže čím dřív, tím líp. Ale doufujeme, že budeme všichni zdraví, že to potřebovat nebudeme. Dobré odpoledne z Rádia Jihlava.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc, než si myslíte.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
4: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. V kuřecím masu z Lidlu našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující onemocnění salmonelóza. Letos jde už o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi. Nemocí se například nakazily stovky žáků a vyučujících ve školní jídelně v Praze Újezdu nad Lesy.
5: Co se děje v kraji?
6: Mimořádný zájem veřejnosti, prázdné přepravky a celkový výtěžek 353 284 korun. Tak by se dal shrnout letošní ročník tradiční sbírkové akce Koláč pro hospic, která proběhla ve středu 7. října. Dobrovolníci z Koláči vyrazili do ulicí Hlavy a Třeště, do místních nemocnic, škol, firem a dalších institucí. Celkem se rozebralo téměř 6 000 koláčů. Na sbírce se podílelo asi 70 dobrovolníků a pracovníků jihlavské charity. Slovenští zdravotníci přesunuli malá siamská dvojčata do běžné nemocnice v Popradu. Skončila tak jejich hospitalizace v bratislavském specializovaném zařízení, kde byla od narození letos v červnu. Termín dříve oznámeného oddělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii zatím nebyl stanoven.
5: Sport.
6: David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře hokejistů Bostonu 6-1 nad Utahem, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Nový kapitán Bruins včera odehrál jasně nejlepší zápas v začínající sezóně NHL. Z předchozích 4 utkání měl na kontě jen 2 asistence. První gól v sezóně vstřelil také Adam Klapka. Jeho Calgary ale prohrálo doma 3-7 s Colorédem.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: 3 hodiny odbyly a na Rádiu Jihlava víme, že nám konečně začaly trochu růst houby. Tak tady během chvíle něco pro houbaře. Dobré odpoledne.
5: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
9: Rádio Jihlava.
10: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

Matička příroda konečně přinesla trochu lehkosti a tak můžou růst houby. Vy možná o víkendu vyrazíte a říkáte si, jak vlastně vypadají pořádné houby. Tak prosím pěkně, Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá příští víkend výstavu hub, tedy 9. a 10. října. Během té výstavy budou probíhat nejenom krátké prezentace hub, ale také tam bude fungovat bezplatná poradna, abyste věděli, jestli to, co jste našli, je jedlé více než jednou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Uprostřed hospodské rvačky se ozval rezolutní hlas majitele. Tak mládenci, ještě každý pár facek a konec, musíme zavírat.

0: vás krásně, kde všude voní, ale víme, že ve středu to bude v Jihlavě a nejenom tam krásně vonět. Proč? Prozradím během chvilky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dnes Rádiem Jihlava máme sice zatím pátek, ale víme, že ve středu 7. října zavoní již od brzkých ranních hodin Jihlavou a Třeští koláčky. Jihlavská charita uskuteční po roce tradiční sbírku Koláč pro hospic, Bárku. Lidé budou moci přispět na domácí hospic Bárka, který pomáhá na Jihlavsku nevylečitelně nemocným lidem prožít kvalitně konec života doma mezi blízkými. Letos bude napečeno přes 6 000 koláčků různých příchutí. Nejde jen o finanční podporu provozu mobilního hospice, ale i o předávání informací o možnosti využití hospicové péče v místních domácnostech. A jak ta sbírka funguje? Každý může dobrovolně přispět do úředně zapečetěných pokladniček finančním darem v minimální výši 50 korun. A za odměnu získá sladký koláček od partnerských pekáren Belíšek nebo Veselo. Takže přispět můžete, kolik chcete, záleží na vás. A kdybyste chtěli, tak můžete přispět na místě i vyžadovanou QR platbou, tedy jenom mobilem přiložíte, cvaknete a přispějete na dobrou věc. Tak děkujeme, že to podpoříte i vy. Už příští týden ve středu 7. října tady u nás v Jihlavě a také v Třešti.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem.
6: Jihlava aktuálně.
7: Nemocnice Jihlava připravuje den otevřených dveří porodnice, který se uskuteční 10. listopadu o 14 hodin ve velké zasedací místnosti Nemocnice Jihlava. Akce je určena především nastávajícím rodičům, kteří se chtějí seznámit s prostředím jihlavské porodnice a získat praktické informace o průběhu péče před porodem, během něj i po narození dítěte. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší zahájil celorezortní iniciativu, která má zkoumat a dokumentovat zdravotní problémy hlášené po očkování. Iniciativa je nejnovějším krokem Kennedyho, který roky zpochybňoval bezpečnost vakcín. Před nástupem do funkce založil organizaci proti očkování a usiloval o změnu ve federální očkovací politice.
6: Sport.
7: V procesu týkajícím se úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony požaduje obžaloba tresty odnětí svobody v rozmezí od 4 do 12 let pro šestici zdravotníků, kteří se podíleli na péči. Státní zástupce je viní ze zabití z nedbalosti. U soudu v Argentině prohlásil, že chaotická organizace vedla k zanedbání péče a Maradona byl ponechán svému osudu.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Páteční odpoledne s datem 9. října tady na rádiu Jihlava pokračuje dál, nicméně teď už je opět za mikrofonem Fugas a bude s vámi nadále trávit čas ve vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. A na co byste se vlastně mohli těšit? No tak nabídnu třeba informaci o tom, že už teď řeší tisíce Čechů, kam pojedou příští rok na dovolenou. A přidáme ještě furt dalších zajímavostí. Tak si na podrobnosti rozhodně počkejte, protože vás čekají za chvilku. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké páteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Letní sezona cestovních kanceláří ještě neskončila, teprve dobíhá, ale prodeje na příští prázdniny u moře už jsou v plném proudu. First Minute nabízí na letní sezonu 2027 podle zástupců českých cestovních kanceláří využívají zejména ti turisté, kteří přesně vědí, co, kde a kdy chtějí. Platí tak pravidlo, čím více účastníků zájezdu, tím dříve rezervovat.
2: Lidi nevědí, co s penězma. On má barák, televizor, auták, tak si říká, co ještě nemám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá jeden policista druhému. Už jsi slyšel, že náčelník se otravil alkoholem? Vážně? A proč pil otravený alkohol?

0: Pohodové páteční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Policisté se obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po další 16-leté dívce. Rozálie Nedbalová je z Brna a měla být umístěna v jihlavském zařízení pro mládež. Pohřešovaná je už 10. měsíc.
1: Policie Jihlava.
2: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Hokejová Dukla na Rádiu Jihlava.
0: Hokejová Dukla po týdenní pauze opět naskočí na led. Tentokrát to bude zítra, kdy se to v Kolíně rozdá s tamními kozly. Zápas začíná v 17 hodin a tak budeme fandit alespoň na dálku. Domácí utkání nás pak čeká ve středu s Přerovem.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Hezké odpoledne. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisíc řidičských průkazů. Lidé by si je proto měli zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online přes portál dopravy. Období, po které je řidičák platný, je v současné době nastaveno na 10 let. Rezort dopravy chce platnost prodloužit na 15 let.
7: Co se děje v kraji?
8: Téměř 3 metráky váží dýně, kterou vypěstoval Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Rozhodně nejde o náhodu. Pěstitel šel za novým českým rekordem cíleně. Rostlině na jaře dokonce ohříval půdu topným kabelem a celé léto jí dopřával pořádnou zálivku s hnojivem a plodu vytvořil písčité lůžko. Modul společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou mise Crew 12 přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie po 8 měsících na Mezinárodní vesmírné stanici. Jejich návrat živě vysílal Americký národní úřad pro letectví a vesmír.
7: Sport.
8: České fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin.
7: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
9: Další naše společná hodinka vysílání na Rádiu Jihlava je před námi a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Já vám nabídnu třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to rozhodně počkejte, já vám všem přeji pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. V říjnu na zahradě je důležité dodržovat hned několik prací, které pomohou zahradě přežít zimu a připravit se na jaro. Skliďte tedy záhony s plodovou zeleninou, jako jsou okurky a rajčata, a vyčištěte záhony s plodovou zeleninou, jako jsou okurky a rajčata.

Odstraňte polamané větvičky keřů a stromu a místa s hnilobou dřeva a také přemokřenými listy. Zahrádkářský servis.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Holič se po ostříhání ptá zákazníka. Je to tak dobře? A zákazník, trochu delší, prosím.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 9. října. A my se na toto datum teď budeme podívat do historie. V roce 1929 zaregistrována nová značka československých motocyklů Java. V roce 1931 první rozhlasové vysílání ze záznamu na voskové desce. V roce 1969 československá vláda zakázala vycestování jednotlivců na západ kvůli velkému nárůstu emigrace. V roce 1970 premiéra českého vědecko-fantastického dobrodružného filmu Bořivoje Zemana na kometě. V roce 2008 syn provozovatele Matějské pouti Václav Kočka mladší byl zastřelen podnikatelem Bohumírem Ďuričkem. V roce 2011 Josef Váňa vyhrál s koněm Tuminem Velkou Pardubickou. V roce 2017 předseda ANO 2011 Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byli obžalováni za podvod s financováním Čapího hnízda.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: štěstí. Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi právě teď posílá čerstvé hudební zprávy, neboli Zadrak.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Její odkaz žije dál. Anička Slováčková, která loni v dubnu podlehla nemoci, se ještě před smrtí stala patronkou nového charitativního kalendáře pro rok 2027. Na křtu ji zastoupil otec Felix Slováček. Kalendář se moc povedl a Anička by na něj byla určitě hrdá, dodal Felix.
2: Rádio Jihlava, Rádio Jihlava.
3: Bouřlý vítr stromky dnů ohýbá.
0: Ivana Bartošová je o několik minut starší sestrou Ivety Bartošové. Žije ve Švýcarsku, kde ji občas navštěvuje i její synovec Artur Štajdl. Tento týden se ale objevila v Česku, aby převzala ocenění za svou zesnulou sestru. Česko a Slovensko hned tak neopustí. Čeká jí totiž turné.
2: Rádio Jihlava.
0: V Superstar bylo hodně smutno. Eva Farná, která usedla v porotě po boku Jakuba Prachaře, Pavola Habery a rapera Kalina, musela kvůli kolapsu vynechat nejen jeden, ale hned dva díly. Její nepřítomnost byla pořádně znát. Soutěžící byli zklamáni a kolegové nevěděli, jak dál.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký pátek. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem.
7: Jihlava aktuálně.
8: Jihlava zkouší psí pisoáry. Možná jste je už zahlédli u kostela svatého Jakuba nebo na konci Benešovy ulice naproti parku Gustava Mahlera. Jde o nové prvky, které mají psy přirozeně lákat k tomu, aby značkovali právě na jednom určeném místě a nemočili na fasády domů nebo městský mobiliář. Spojené státy neobnoví útoky na Irán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda iránských přístavů však bude pokračovat. Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu.
7: Sport.
8: Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Sparta prohrála 4. z posledních 5 utkání. Doma má na kontě jedinou výhru ze 4 startů. Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů a Pražany zdolala ve vzájemných kláních po 3. za sebou.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi a my se během ní dozvíme dobrou zprávu o tom, že prezident Pavel není jediný, kdo upřednostnil dovolenou před volbami. Tak si na to počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek a bezstarostný poslech. A posílám další hit za hitem.
7: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za...

0: Hezký podvečer vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugás. Pohoršení, které u části veřejnosti vyvolalo přiznání prezidenta Petra Pavla, že se kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní v Černoučku komunálních voleb, může budit dojem, že jde o exemplární případ. Ale není tomu tak. K hlasovací urně v minulosti nedorazil ani stávající premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. I on tehdy dal přednost dovolené v zahraničí.
1: Já to odmítám. Takže proč mi nevěříte?
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Farář se ptá na hodině náboženství dětí. Děti, kdo chce jít do nebe? Hlásí se všichni, kromě Pepíčka. A proč ty do nebe nechceš? Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů.

Zpěvák Petr Janda sflékl se u bazénu a schytal bídu. Vítejte v bulvárním okénku. Letošní babí léto je jako vystřižené z ušebnice meteorologie. A zvláště, když máte na zahradě bazén, jako má Petr Janda. Mám tam vlézt? Optal se frontman Olympiku fanoušku na sociální síti a hned se strhla velká mela. Vlezl jsem a nádhera, léto ještě nekončí, pochvaloval si následně koupel 84letý Petr Janda, který přitom ani v nejmenším netušil, jakou bouři tím na sociálních sítích vlastně vyvolá.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jste dobře naladěni na 101.1 FM, máme dneska 9. října. Pojďme se tedy podívat, jaké teploty byly v tento den, kdy naměřeny v pražském Klementýnu. Nejtepleji zatím bylo 9. října v roce 1997. Bylo 23,3. Naopak nejstudenější 9. říjen byl v roce 1912, kdy bylo 0 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 12 stupňů. Toliko vše pro dnešek za Fugase a Rádio Jihlava. Já se s vámi loučím, přeji vám hezký zbytek večera na vlnách 101.1 FM a těším se na vás zase v neděli ráno v 9 hodin tady na vás budu čekat. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. V kuřecím masu z Lidlu našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující onemocnění salmonelóza. Letos jde už o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi. Nemocí se například nakazily stovky žáků a vyučujících ve školní jídelně v Praze Újezdu nad Lesy.
4: Co se děje v kraji?
5: Mimořádný zájem veřejnosti, prázdné přepravky a celkový výtěžek 353 284 korun. Tak by se dal shrnout letošní ročník tradiční sbírkové akce Koláč pro hospic, která proběhla ve středu 7. října. Dobrovolníci z Koláči vyrazili do ulicí Hlavy a Třeště, do místních nemocnic, škol, firem a dalších institucí. Celkem se rozebralo téměř 6 000 koláčů. Na sbírce se podílelo asi 70 dobrovolníků a pracovníků jihlavské charity. Slovenští zdravotníci přesunuli malá siamská dvojčata do běžné nemocnice v Popradu. Skončila tak jejich hospitalizace v bratislavském specializovaném zařízení, kde byla od narození letos v červnu. Termín dříve oznámeného oddělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii zatím nebyl stanoven.
4: Sport.
5: David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře hokejistů Bostonu 6-1 nad Utahem, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Nový kapitán Bruins včera odehrál jasně nejlepší zápas v začínající sezóně NHL. Z předchozích 4 utkání měl na konti jen 2 asistence. První gól v sezóně vstřelil také Adam Klapka. Jeho Calgary ale prohrálo doma 3-7 s Colorédem.
4: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší paní se rozplývá nad kočárkem. A jaké je to krásné miminko. A jaké má krásně velké oči.
2: No to ano, říká pyšný otec. A čím víc přitáhnu šálu, tím jsou ty oči větší.

0: jsem Indigo.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Rádio Jihlava. 101,1.

0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co musí v životě udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a splodit syna. A co musí v životě udělat žena? Zalévat strom, uklízet dům a starat se o ty dva pitomce.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Uprostřed hospodské rvačky se ozvala rezolutní hlas majitele. Tak, mládenci, ještě každý pár facek a konec. Musíme zavírat.

uřízlou pusu a srdce drsňáků jsem trhala na milion kusů.

0: these beautiful things that I've got.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dejte mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, opa, paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do tohohle. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takovýhle, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
1: FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Vypracoval jsem síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Nahory jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný, jako dosud, koupíme si první automobil za, malý moment, za 5¾ roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele. Druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, pak též i barevný televizor, přívěs a tak dále, a tak dále, a tak dále, na 10 let dopředu.
1: No, vy jste velice progresivní. Celý RVHP jde na 5 letky a vy už na 10 letku.
0: Při platu 2223 korun 50 haléřů bruto ani jinou možnost nevidím.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si představil nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už leta vždycky kránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do budky.
1: No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Podívej.
2: To já nerozchodím, tohle už. To.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký sen.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda, já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: Může být
2: kdekoliv. Tam mám takový hardware, já si tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby jsi si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: A tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no.
1: To je ono, to je ono. Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jako že šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská. Začíná to fungovat. A teď pozor. Důležitý dotaz. Zrušuje tě to?
2: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali. Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak když to musí být? Když to děláme kvůli tobě všechno.
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. No ne, počkejte. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne, to se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý, že jo, pane?
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč si ho nevypereš, pindíra jedna?
1: Když ta práce.
2: Když už se mě zdá, tak aspoň bílým, vybraným, vyžehleným, tesilovým, nebo...
1: Ne. Hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není tam pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle.
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to vzrušilo.
2: Postel v ní je body doil a kauli to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovo lože.
2: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskaví. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
2: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením, hajdi do postele.
2: Lékařský tak. Vedení, takže to je bezpečný.
1: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My to půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami, ale my otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás, mimo pražské, je to úžasné. Máme heslo, panicům a panám, už nám zvoní hrana.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Ono, si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás mín. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso H. H nebo ne H. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je Menšík. Menšík vás vždycky překvapil tou konečnou poentou. My jsme točili, pan Tau se to jmenovalo, a to byl 11-dílný seriál. A my jsme tam, jak jinak, jsme tam dělali manžele. A to bylo filmovým způsobem dělaný. A to skutečně je dlouhá doba, než to zasvítili. Vždycky to byla strašná doba, taková přehlídka ztraceného času. A tak jsme v té maskérně jsme drbali a drbali, a když už jsme neměli koho drbat, už bychom bývali drbali málem sami sebe, tak Menšík povídá, hele, já tě naučím cvika. Já pám, dobře, no tak přines druhý den karty. A já ale neznám ty regule té hry. On říkal, to je jednoduchý, to já ti vysvětlím. Tak mi vysvětlil jako principy té hry. A pá, už tomu rozumíš, já pám, jo, už jo, tak budeme hrát. A začali jsme, a o peníze povídat, to bych teda, jinak mě to nebude bavit. To už se mi začalo méně líbit teda. Tak jsem říkal, no tak dobře. Tak jsme začali hrát o peníze a první hru on mě zarazil a povídá, to jsi udělal špatně, to je chyba. Já povídám, počkej, ale to jsi mi nevysvětlil, tak to nebudu platit. On měl na všechno odpověď, pojď budeš, protože si to budeš líp pamatovat. Jo, tomu člověk neujel. Meničkovi. No tak jsem mu zaplatila, hráli jsme dál. Já jsem tedy prohrávala. A jednou zase mi vyčet nějakou chybu, hráli jsme v maskérně, na stole jsme měli ty peníze. A jednou mi zase vyčet nějakou chybu, já už jsem se rozčilila. Řekla jsem, že je kretén, že s ním hrát nebudu, že bych s ním prohrála celý honorář. On taky řekl, že jsem něco vodkl. Jo? A to jsem se zase já urazila. A tak jsme každý šli do svý šatny, rozčilený, rozhádaný. A tam jsme schladli za chvíli a zase jsme se vrátili do té maskérny a někdo nám ty prachy ukradl.
0: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava.

zase bude líp. Neměli jste byt,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Pohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který splá.

0: Odpověď skrytá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase? Od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivuhodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že jí rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť Bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, Bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý pulchard s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu. Prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco pulchard spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vzteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.
1: Podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdá se, že už jsme všichni pohromadě. Ještě a my nejsme. A jo, pojďte. To je profesor Vondruška. Ten nám tu ještě chyběl. Můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který bude tentokrát plně věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Myslím, že nejvhodnější bude, když začneme citátem ze vzpomínkové knihy vídeňského herce Klause Vogla z knihy nazvané Stránky vyrvané osudu. Prosím pana profesora Smoljaka.
2: Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu u jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlene Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling. Avšak Marlene Jelinková přiložila prst k ústům a řekla: poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík, kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích vyklánilo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné. Vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb. Chlapec, sotva odrostlý matčinu prsu, hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman.
1: Děkuji kolegovi Smoljakovi. Taková maličkost, přátelé. Ptal jsem se u šatny namátkou několika z vás, co jim vlastně jméno Cimrman říká, abychom věděli, jestli ta naše 30-letá práce měla vůbec smysl. No, tak myslím, že měla. Jeden divák odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky, tvrdil dokonce, to jsme sami nevěděli, že... Ale možná, že to je pravda, že Cimrman prý na letounu vlastní konstrukce přeletěl i Žižkov. Nejprve prý udělal nad Žižkovem kruh a pak nad ním udělal kříž. A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Ono se totiž v Cimrmanově případě dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by plodně nezasáhl. Položme si však, přátelé, takovouhle otázku.
3: Prosím. Promiňte, že vás ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že bychom měli asi divákům vysvětlit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové.
1: No, já nevím, no. Když myslíte, že to je nutné.
3: Tak jiný oblek mám proto, že v druhé půli pořadu budu dirigovat operu.
1: Chtěl jsem říci, položme si takovouhle otázku. Zná světová veřejnost, nebo nebuďme neskromní, zná evropská veřejnost, a buďme ještě skromnější, zná česká veřejnost, a ještě dál, zná Cimrmanova Praha, Cimrmanova vnitřní Praha, tedy Praha 1. aspoň jedno jediné jeho hudební dílo nezná. Tady musíme vzít část viny i na sebe, poněvadž my jsme o jeho vkladu do pokladnice hudby vážné hovořili dosti sporadicky. Dnešním představením chceme tento dluh splatit tady na Trojce. Cimrmanův hudební talent se pro...
3: Pane doktore, promiňte, že vás ještě jednou ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že jsem to prvé neřekl asi dost jasně.
1: Mně to taky přišlo takový.
3: Já vím, že jakožto dirigent operního představení bych měl mít na sobě večerní úbor, to je frak.
1: Já myslím, že už je nám to s tím oblečením jasné a že už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí ona příhoda s kočárkem, již v raném dětství. Je škoda, že matka považovala chlapcovo výrazné hudební nadání jen za jakousi roztomilost a nijak je nerozvíjela. O tom, jak silný to byl talent, svědčí skutečnost, že dítě, ponecháno samo sobě, ukájelo svůj hudební put na předmětech, které mělo kolem sebe. Na takových předmětech, jako jsou žehličky, konve, příbory, káva, limonáda, co? Tuhle fantu bych si vzal třeba. Děkuju. Příbory.
4: 15.30.
1: Co?
4: 15.30.
1: No, potom vám to dám, já teď přednáším. Jsou hrnky, hlavně hrnky také, skleničky, samozřejmě jděte pryč. Cože?
4: 15.30 potřeba.
1: Promiňte. Budu muset zaplatit. No, to je 50 korun. 50 korun nevadí. No tak mi to dáte potom. Potom mi to dáte. No, už děkuji. Tak prostě toto dítě hrálo na všechno, co jen trochu znělo. Někdy i na stvrdlý chléb. A toto dítě přišlo ve svých 5 letech na vlastní, velice originální způsob grafického záznamu hudby. Ale v této chvíli už bych raději předal slovo doktoru Bořivoji Pencovi, protože ten toto téma, myslím, velice pěkně zpracoval.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necítím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
1: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
1: To je jako, že bolej, aha, takhle,
2: jo,
1: no
2: jo.
1: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
2: V poradní kance.
1: Poradní kance a na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
2: Vy jste v rozvodu.
1: V rozvodovodu vím, no,
2: no tak
1: jo.
2: To já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanape.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký odlože?
2: Myslím, jako, že se rozvádíte od stůl a odlože, jako odlože. Od postele.
1: Je to odlož, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No z manželčiny, to víte z mí, ne. No, to víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo, no jo, no jo.
1: To má to, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
2: No jo, no jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to je, no to kdo jo, nevím, to víte, a čínský. No. To víte, já čínský neumím, že jo. To
2: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo.
2: No.
1: Co jiného by to mělo být,
2: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
2: no
1: jo?
2: No,
1: ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím,
1: víte.
2: No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně, jo?
2: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažmaní,
2: no jo,
1: taky.
2: No
1: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo? No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. Teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo, lidi, říká, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Děte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
2: Jo.
1: Vášnivě jsem políbil.
2: No.
1: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
1: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
2: A na co si stěžuje? Vaši...
1: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte.
1: Pořád, no. Pořád.
2: A na co například?
1: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
2: Děte.
1: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: No jo, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10 Hennessy?
1: Na uklidnění jsem si musel 10 Hennessy. Tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
2: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
1: Ale chce na mě pořád jen peníze.
2: Peníze?
1: Peníze, nic než peníze.
2: Jděte.
1: Moře peněz na mě chce pořád.
2: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
1: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo?
2: Vidíte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
2: Vaše paní... Po hospodách?
1: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
2: Jděte.
1: No jo.
2: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
1: Ale ne, ona mě hledá.
2: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
2: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
2: Ale no tak,
1: já vám to
2: pane
1: vůbec
2: Carbo,
1: vyprávím.
2: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
1: No, tak co má já? Udělal jsem je a má je, tak co? No,
2: no dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
2: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.
0: Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, tak já jsem říkal na konci minulých novot, že bych byl rád, kdyby mi diváci napsali, jak se jim pořád líbil. To byla samozřejmě legrace, ale myslel jsem to vážně. Já už jsem druhý den v 8 hodin ráno stál před Novou na ulici a čekal jsem pošťačku, jestli nenese první ohlasy. Takže já vám každopádně všem, co napsali, děkuju. Já se musím pochlubit aspoň jedním dopisem. To nemůžu vydržet. Mě napsala dívka s velice hezkým jménem dopravní inspektora. Dobrý. Dívka s hezkým jménem Linda mi napsala dopis. Přečtu vám ho. Praha, 27. srpna 1996. Ona chtěla napsat 97, jo, ale to se takhle splete každý. Já bych na to neupozorňoval, ale upozorňuji na to. To není jediná chybička. Tak. Milý pane Nový, náhodou jsem si včera pustila Primu a viděla váš pořad Novotiny. Smála jsem se, jak už dlouho ne. Líbila se mi písnička Honzy Nedvěda. A nejvíc ta vaše, co jste zpíval s tučňákama, o tom faráři Bilovi. Kde se dá sehnat? Znám od vás balíček karet, ráda poslouchám Už vyplouvá loď Jambil a jiné. Je mi 17 let a tyhle starší desky má doma táta. Tu, co jste zpíval v Ptákovinách, ale nemá. Dala bych mu jí k Vánocům. On neví, že vám píšu. Zlobil by se, že dělám ostudu a tak dál. Ten dopis pokračuje. Já jsem té dívce odpověděl. Zde je kopie mého dopisu. Milá Lindo, dík za dopis. Jsem rád, že se vám pořád novotiny, líbil. Určitě se vysílal na Nově, ne na Primě. Ale to nevadí, vy si ho příště určitě najdete. Písnička o farmáři Bilovi, ne faráři, o farmáři Bilovi se jmenuje Všechno je OK a zpívám jí s fešáky. Písničky, které si doma posloucháte, jsou hezké, ale žádná není ani ode mě, ani od fešáku. Pokud chcete nahrávku, napište si na adresu a tak dál, dopis pokračuje. Přišla mi odpověď. Ne, pozor, adresa, pan Petr Novotný, televize Nova a tak dál. Milý Pavle, děkuju za dopis. Desku jsem už sehnala. Hrozně se teď stydím za to, že jsem taková popleta. Znám vás dobře, ale jenom jméno jsem si popletla s tím hercem Pavlem Novotným, co hrál v tom seriálu o Přehradě. Ale všechno dobrý. Polepším se, už si dám pozor. Na další Novoty se budu dívat a vaši kapelu si už s fešákama nikdy plíst nebudu.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl oddávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měli 4 kamery. Hostů bylo přes 1000. Vydaných peněz snad přes 1 000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bonbónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buštíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a pak jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už potom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme takový kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano. A vezmeme dolní polovinu kmenu, kmenu peňu, jak mám, jak je, pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list. Po putování českými a moravskými výskami malým městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na poříčí u divadla Emila Františka Burriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. Teď já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kdy já to vám přijdu dát dohromady. Nebo jen tak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška. Bohužel, on pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho. Musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to ptakopiska nakonec viděl. Dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak kdybych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo ve jméno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáží. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň mi nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, přijít tenkrát veškách těch gáží, ještě jsme stali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíkem mám jí domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smál jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Zaprvé neviděl, takže on jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej. On jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale dobračísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůňek bude předsedou SČSP. Tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Tož nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídil to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou, nevím, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudruha Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. A byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůňek. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měl ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samý generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začal zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat, i kdyby to byl nepřítel to divadle, tomuhle Bartůňkovi žádný nějaký takový úmyslí. A Bartůňek taky, když jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl: nedělej, ty se ze mě legraci, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně Práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší krávovinu jsem ještě neslyšel.
0: Hraví podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádio Jihlava.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
2: Rádio Jihlava.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

bych napsat báseň. Báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat